0: keď sa roztopí asfalt a polepí sa nám po nohách. V jadre sa roztaví plamka a roztrhá zemský plášť.
1: Neustoupím řečem o počasí, úsměv ve mne dnes neuprosíš, môže sa snažiť, ja neustoupím. Tvé hranice, ať se klidně zhroutí, já ty svý znám a neustoupím. Neustoupím. Neustoupím levným metaforám, vesmír a věčnost, to si řeš sám. Neustoupím. Můj život na to není dost dlouhý, vím, co chci a neustoupím.

0: about.
1: Všechny bytosti se bojí nebezpečí a smrti. Život je drahý všem. Když tohle člověk ví, nezabije ani nenechá zabít. Modlím se, abyste chápali, že v tom je naše síla a

bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu.

0: syndrom.
1: Mít možnosť vybrať si život, vybrať si práci, vybrať si kariéru, vybrať si rodinu, vybrať si zahrasne veľkú televízi, vybrať si myčky, auta, přehrávače, kompaktu a elektrický otvíráky na koncert. Vybrať si jídlo bez cholesterolu, zdravotní pojištění, pravidelný splátky úroku z hypotéky, vybrat si první dům, vybrat si přátelé, vybrat si víkendovej vohoz v barvě kufru, vybrat si sedat si soupravu na splátky v síti po Jemersku jen, vybrat si sám sebe a v neděli ráno žasnout, kdo to pil, až doseš.
2: Počúvate Rádio FM. Doteraz nám znel Phobia Kid, domáci umelec, ktorý je vám aj z našich denných playlistov určite dobre známy. Ak máte radi práve hip-hop, rap a podobné žánre, tak určite dávame do pozornosti tiež náš hip-hopový špeciál, ktorý sa volá Bezpozie FM a vysielame ho pre vás počas štvrtkových večerov. Teraz sa ale vrátime k útorkovému výberu v rámci programu o slovenskej hudbe 100% FM. Pokračujeme so spomienkou na Fresh Out of the Bus.